tě znám. Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakup.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádiu. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Na Signál Rádiu máme 5 hodin 59 minut. Právě nám dospívala zpěvačka.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pojďme se podívat nejprve na silnice. Máme hlášenou nehodu na silnici 38 u obce Olbram Kostel na Znojemsku. Tudy se dá projet s opatrností. Jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme. Tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Češi si mohou od včerejška vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde je možné uplatnit český e-recept, tak stoupl na celkových 10. Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Stále totiž pro předání nejsou splněny všechny administrativní úkony. Lze předpokládat, že k formálnímu předání budovy k demolici by mohlo dojít dnes. Pokračuje ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Demoliční práce by měly začít bez zbytečného odkladu po tom převzetí té stavby. Jestli to bude už zítra, nebo to bude v pátek, v tuhle chvíli skutečně já nevím. Za mě je to čistá spekulace.
1: Dodejme, že demolice vyhořelé a z části zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí firma Build Synergy. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude zničenou budovu odzhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Prezident Spojených států amerických Donald Trump prohlásil, že jednání s Teheránem se zdají probíhat docela dobře. Konkrétní body ale nezmínil. Dodejme, že jeho slova opakovaně Irán odmítá.
0: Co se děje v regionu?
1: Dnes večer se v Praze vyplatí zvednout oči k obloze. Jeden z výrobců chytrých telefonů totiž v rámci své kampaně připravil nad centrem metropole dronovou show. Světelná animace se roztančí na noční obloze nad Střeleckým ostrovem. Show odstartuje ve 21 hodin 30 minut. Flotila 280 dronů se bude nad Prahou vznášet zhruba 10 minut.
0: Sport.
1: Fenerbahçe Istanbul zdolali v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů Štýrský Hradec 2-0 a jsou tak blíže případnému duelu se Spartou. A fotbalistky Slávie zahájili druhé předkolo Ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si tak nezahrají.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude zatažený na mnoha místech s přehánkami a bouřkami, které budou silné. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 27 do 32 stupňů, na Moravě i kolem 37 a na horách kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Na hodinách odbyla 6. hodina, to znamená, že na Signál Rádiu právě začíná ranní vysílání. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda a jako vždy mám pro vás informace, které potřebujete a hudbu, kterou milujete. Ještě než se začnete věnovat svým povinnostem, budete od nás vědět to nejdůležitější. Tak si uvařte kafe a pojďme společně odstartovat čtvrteční ráno. Přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno vám všem, kteří jste se rozhodli začátek nového dne trávit se Signál rádiem. Dnes máme před sebou čtvrtek a u data 6. srpna máme jméno Oldřiška. U nás jich je kolem 4,5 tisíce. Narozeniny by dnes měl lékař Alexander Fleming, díky kterému svět poznal penicilin. Mezi oslavence by patřil také slavný malíř a grafik Andy Warhol. Svíčky na dortu dnes foukne zpěvačka Donna Lewis nebo někdejší členka Spice Girls Gary Halliwell. A přání letí také herečce Haně Holišové a oslavencem je i bavič Petr Novotný nebo hokejista František Kaber. Berle. Tak posílám velké gratulace. Dneska máme i Mezinárodní den za zákaz jaderných zbraní, den svěžího dechu anebo Mezinárodní den potápění. No a u nás na Signál rádiu pokračuje 80. léto. Tak hezký čtvrtek.
1: Signál rádio vám přeje

0: Vlny Signál Rádia ve čtvrtek ráno roztančila zpěvačka Whitney Houston. Máme za sebou další tropickou noc, kdy teploty na většině republiky neklesly pod 20 stupňů. Teď ráno je většinou polojasno až oblačno, místy se vyskytují slabé přehánky a měříme mezi 19 a 23 stupni. Z 19 stupni začíná den v Liberci nebo Karlových Varech, Pardubice a Jihlava hlásí 21 stupňů a v Praze, Brně nebo Plzni aktuálně měří 23 stupňů. Dnes bude přes den oblačno až zataženo, na mnoha místech s deštěm a přeháňkami anebo bouřkami, které mohou být ojedinělé i silné, k večeru pak budou srážky ubývat. Na Moravě bude většinou polojasno a to bude mít vliv i na teploty, zatímco v Čechách dnes naměříme 27 až 32 stupňů, na Moravě bude až 37. Takže dnes bude teplo, ale místy se budou hodit deštníky.
1: Ráno na signál.

0: Ricky Apoveri a trocha té italské nálady na dnešní ráno na vlnách Signa Rádia. Před 6:30 dorazí Michal David a postěžuje si, když jsou doma galeje. A já jsem pro vás připravil přehled několika událostí, které dnes můžeme očekávat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Bankovní rada České národní banky dnes bude rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Analytici předpokládají, že ji nechá beze změny na 3,7%. Turisté v Českém Švýcarsku se dnes a v pátek nedostanou na vyhlídku Rudolfův kámen v Jetřichovicích kvůli opravě přístupového schodiště, které je v havarijním stavu. Dnes začnou práce na letošní největší opravě dálnice v Česku. Rekonstrukci čeká 13 km dlouhý úsek D11 mezi Sackou a Poděbrady. Na výstavišti PBA Expo Praha se dnes otevírá unikátní putovní výstava Harry Potter The Exhibition, která zprostředkuje oblíbený kouzelnický svět. K vidění budou autentické rekvizity i originální kostýmy. Společnost Samsung dnes od 9:30 večer pořádá dronovou show nad Prahou u příležitosti zahájení prodeje svých nejnovějších zařízení. Obloha se rozáří animacemi nad Střeleckým ostrovem. Oblíbený dětský vlak Cyklohráček dnes vyráží na sever. Zastaví se v Neratovicích, Mělníku, Lhotce, Umělníka a Mšeně. Vlak má herní vozy pro děti a také vůz pro přepravu jízdních kol. V Eurocentru v Jablonci nad Nisou dnes začíná tradiční přehlídka skla a bižuterie s názvem Křehká krása. 15. ročník autorských prací šperkařů a sklářů potrvá do 9. srpna. A v Sonocentru Brno dnes začíná festival Maraton hudby.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Zpěvačka Sandra v ranním vysílání Signál rádia. Je čtvrtek a to je vždy den filmových premiér. Tak vám mimo jiné ještě před 7 hodinou prozradím, na jaké snímky dneska můžeme zajít do kina a v těch dalších minutách zaspívá třeba Michael Jackson, Diana Ross anebo skupina Bananarama. Přeju krásné čtvrteční ráno.

0: Michael Jackson v ranním vysílání Signál rádia. Máme za sebou další tropickou noc, kdy teploty na většině republiky neklesly pod 20 stupňů. Teď ráno je většinou polojasno až oblačno, místy se vyskytují slabé přeháňky a měříme mezi 19 a 23 stupni. Z 19 stupni začíná den v Liberci nebo Karlových Varech, Pardubice a Jihlava hlásí 21 stupňů a v Praze, Brně nebo Plzni aktuálně měříme 23 stupňů Celsia. Přes den bude oblačno až zataženo, na mnoha místech s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru pak budou srážky ubývat. Na Moravě dnes bude většinou polojasno a to se projeví také na teplotách. Zatímco v Čechách dnes naměříme 27 až 32 stupňů, na Moravě bude až 37. Tak si dnes pro jistotu nezapomeňte deštníky. A teď už vám posílám legendu, která minulý týden vystoupila poprvé v Česku. Tohle je Diana Ross.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio, za chvíli Saragoza Band anebo Bananarama a zatímco vy snídáte nebo jste na cestě do práce, já už jsem za vás prošel zpravodajské weby a tady je pár zajímavých témat, o kterých se dnes píše.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prodeje nových aut u nás letos rostou. Na českém trhu s automobily se velmi daří čínským značkám. Za červenec zaznamenali významný nárůst odbytu modelů s plug-in hybridní technologií. Celkově se podíl čínských vozů s plug-in hybridním pohonem pohyboval kolem 1/3. V segmentu čistě elektrických aut se v popředí drží domácí Škodovka, následuje Tesla a Volkswagen. Včera opět více než 90% dlouhodobě měřících stanic zaznamenala v Česku teplotní rekord. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo včera rovných 1,40 stupňů. Česko tento týden zažívá další vlnu veder. Horké a suché počasí například způsobilo, že v třeboňských rybnících je o třetinu méně vody a vyschla řada menších toků a studánek. Český film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků a kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Slavnostně se ceny budou předávat 14. září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. A Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na tenisovém turnaji v Torontu ve druhém kole. 21. nasazená Bousková prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel. V celkově pátém vzájemném utkání jí podlehla 6-7, 5-7.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. 1. srpnový čtvrtek je dnem filmových premiér a tak do našich kin jde například komedie 6 gramů. Odehrává se na lyžařském výcviku studentů, kde se na pokoji najde pytlík s bílým práškem. Ovšem zjišťování, kdo to má na svědomí, se rychle vymkne kontrole. Jestli dáváte přednost hororům, tak zajděte na snímek Zmrzlinář. Odehrává se v malém městečku, kde zmrzlinář začne dětem prodávat sladké pochoutky s hrůznými následky. Možná se budete chvílemi i bát. A na malé diváky čeká v kinech Tlapková patrola Dinosaur. Film. Celovečerní animák vás vtáhne do dobrodružného světa, kde vládnou majestátní dinosauři. V kinech si i tentokrát vybere určitě každý, tak hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Skupina Bananarama na Signorádu 2 minuty před 7 hodinou. Za chvíli Honza s čerstvými zprávami a po nich opět to nejlepší z 80. let. Taylor Dane, Elton John anebo UB40.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala na silnici 114 v Dobříši na Příbramsku. Tady projedete s opatrností. Další nehoda se zraněním je na silnici číslo 4 u obce Přechovice na Strakonicku. Tady zasahuje záchranka a pozor na nehodu na silnici 16 u obce Ubyslavice na Jičínsku. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, se 7 hodinou pojďme na signálu za dalšími aktuálními zprávami. Řidiče na královéhradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se tu pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Informuje o tom na svém webu Akademie filmového umění a věd, která vyznamenala celkem 12 studentských počinů. Film se tak kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Počet obětí rychle se šířící eboli v Kongu přesáhl 1800. Celkový počet potvrzených případů nákazy vzrostl na téměř 4000. Vyplývá to z dat konžských úřadů, které citovala agentura Reuters. Dodejme, že epidemie byla ve středoafrické zemi vyhlášena 15. května. Nákaza si ke čtvrtku vyžádala 1801 mrtvých. Potvrzených případů je 3973.
0: Co se děje v regionu?
1: Počet případů žloutenky v Praze klesá. Za červenec evidovali pražští hygienici 12 nových případů žloutenky typu A. V červnu jich bylo 18. Od začátku roku v Praze onemocnělo 313 lidí, z toho 68 dětí. Loni v červenci byla nemoc na vzestupu. Hygienici v Praze zachytili 130 případů. Za celý minulý rok jich bylo 1377.
0: Sport.
1: Karolína Plíšková nestačila ve druhém kole tenisového turnaje v Torontu na Miru Andrejevovou. S pátou nasazenou Ruskou prohrála 0-6 a 2-6. A české juniorské kajakářky vyhrály na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii závod Hlídek. Sestava Barbora Ondráčková, Valentína Kočířová, Lucie Vaculová zajela čistou jízdu a zvítězila s téměř 3-sekundovým náskokem před Němkami. Stříbro v Epinalu vybojovalo trio juniorů Tobiáš Novák, Šimon Svoboda a Adam Rezek. České naděje podlehly o 1,64 sekundy Polákům.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čtvrteční den bude ve znamení zatažené oblohy, na mnoha místech počítejme s přehánkami a s bouřkami, které budou podle meteorologů i silnější. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty, tak ty se dnes budou pohybovat od 27 do 32 stupňů, na Moravě i kolem 37. Pokud dnes plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou 24 stupňů. Celsia. Tolik další zprávy. Pokračuje Jirka a ráno na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Je krátce po 7 hodině, pokračuje čtvrteční ranní vysílání Signál Rádia a u data 6. srpna dnes máme jméno Oldřiška. Narozeniny by dnes měl lékař Alexander Fleming, objevitel penicilinu, mezi oslavence by dnes také patřil slavný malíř a grafik Andy Warhol, svíčky na dortu sfoukne zpěvačka Donna Lewis, herečka Hana Holišová, babič Petr Novotný a nebo hokejista František Kaberle. Přejeme jen to nejlepší. A už tady chystám několik dnešních výročí, jedno z nich nás zavede za neobvyklým doručováním pošty. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, kalendář ukazuje datum 6. srpna a to byl v roce 1957 den, kdy začal fungovat první komerční ropovod. Roztáčím kola našeho stroje času a vydáme se dál do minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2012 dosedlo na povrch Marsu americké robotické vozítko Curiosity. Na Zem poslalo obrázky, které vědci považují za důkaz o kdysi tekoucí vodě. V roce 1984 se vědcům poprvé podařilo naklonovat DNA vyhynulého zvířete. V roce 1945 byla poprvé v dějinách lidstva použita atomová bomba. Byla svržena na japonské město Hirošimu. Na místě zahynulo 71 tisíc lidí. V roce 1887 zahájila provoz potrubní pneumatická pošta v Praze. Veřejnosti začala sloužit o dva roky později. A v tento den v roce 1822 německý prozaik Johann Wolfgang Goethe muzeu v Mariánských Lázních věnoval sbírku 84 druhů hornin.
1: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

Na Signál rádiu trochu Italo diska a s ním německý zpěvák Fancy. Slice me nice. Dnes ráno je většinou polojasno až oblačno, místy se vyskytují slabé přehánky a měříme kolem 23 stupňů. Přes den nás čeká sice teplo, ale už ne takové spalující horko jako v těch minulých dnech. Přes den bude hlavně oblačno až zataženo, na mnoha místech s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru pak budou srážky ubývat. Na Moravě bude většinou polojasno a to bude mít vliv i na teploty, zatímco v Čechách dnes naměříme 27 až 32 stupňů, na Moravě bude ještě až 37 stupňů Celsia. Takže bude to na lehké oblečení, ale budou se nám hodit i deštníky.

0: Skupina UB40 je v ranním vysílání Signál Rádia, před půl osmou kapela Buggles nebo Laura Branigan. Pojďme ale ještě zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Bankovní rada České národní banky dnes bude rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Analytici předpokládají, že ji nechá bez změny na 3,7%. Turisté v Českém Švýcarsku se dnes a v pátek nedostanou na vyhlídku Rudolfův kámen v Jetřichovicích kvůli opravě přístupového schodiště, které je v havarijním stavu. Dnes začnou práce na letošní největší opravě dálnice v Česku. Rekonstrukci čeká 13 km dlouhý úsek D11 mezi Sackou a Poděbrady. Na výstavišti PBA Expo Praha se dnes otevírá unikátní putovní výstava Harry Potter The Exhibition, která zprostředkuje oblíbený kouzelnický svět. K vidění budou autentické rekvizity i originální kostýmy. Společnost Samsung dnes od 9:30 večer pořádá dronovou show nad Prahou u příležitosti zahájení prodeje svých nejnovějších zařízení. Obloha se rozáří animacemi nad Střeleckým ostrovem. Oblíbený dětský vlak Cyklohráček dnes vyráží na sever. Zastaví se v Neratovicích, Mělníku, Lhotce u Mělníka a Mšeně. Vlak má herní vozy pro děti a také box pro přepravu jízdních kol. V Eurocentru v Jablonci nad Nisou dnes začíná tradiční přehlídka skla a bižuterie s názvem Křehká krása. 15. ročník autorských prací šperkařů a sklářů potrvá do 9. srpna. A v Sonocentru Brno dnes začíná festival Maraton hudby.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 4 minuty po půl osmé jdeme na Signál Rádio do provozu. S nehodou počítejte na silnici 169 v Sušici na Klatovsku. Osobní auto skončilo ve svodidlech na silnici číslo 20 v Plzni. Probíhá tady vyšetřování. Bouralo se taky na silnici číslo 27 u Dobřan na Plzeňsku a sražená srna leží v jednom pruhu na silnici číslo 3 u Mirošovic na Praze Východ. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám opět vyplatí s námi vstávat. Do pátku rozdáváme v ranním vysílání hned dva krásné dárky na jednou. Máme pro vás skvělé prázdninové čtení, knihu Mikulášovi nevydařené cestálie. Dobrodruh Mikuláš Focko vás v ní zavede na Dálný východ a velmi odlehčenou a humornou formou se podělí o neobvyklé zážitky, dramata a nehody. A protože u čtení knížky se dobře pije káva, přidáme vám k tomu navíc i náš krásný rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Tyto dva dárky u nás získáte za jedno jediné správné slovo v kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji vždy ve všední dny krátce před 8:30. Tak vám držím palce a více zjistíte na našem webu signalradio.cz.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Pranostiky říkají, když v srpnu hřmí, bývá hodně vína, anebo srpnové bouřky přinášejí studený podzim. No tak uvidíme, co z toho vyjde, protože dneska bude přes den oblačno, je zataženo, na mnoha místech s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být ojedněle i silné. K večeru pak budou srážky ubývat. Na Moravě bude většinou polojasno a s tím budou souviset i různé teploty, zatímco v Čechách dneska naměříme 27 až 32 stupňů, tak na Moravě bude ještě až 37 stupňů Celsia. Dnes tedy bude stále poměrně dost teplo, ale pátek nám pak přinese mírné ochlazení a zítra se vzduch trochu osvěží.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Stává totiž mezi krajskými městy unikátem. Na jeho silnicích stále nefunguje byť jediný radar. První úsekové měření chtělo město spustit letos v létě na Kníničské ulici. Termín se však odsouvá na podzim. Magistrát navíc nemá jasno, kdo bude data z kamer vyhodnocovat a snímky posílat úředníkům. Brno se navíc pravidelně ve statistikách nehodovosti a bezpečnosti na silnicích umisťuje na posledních příčkách mezi krajskými městy. Petr Kratochvíl, brněnský radní pro dopravu, vzkázal, že není jednoznačně ustálené, kdo to řeší, jestli státní nebo městská policie. Někde je to jedna složka, jinde druhá. Policie České republiky na to má každopádně techniku i software. Pro místní městskou policii by programy museli pořídit. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu se přiblížila 8. hodina, ale ještě dost času na pravidelnou dobrou zprávu, která nás dnes zavede na Znojemsko.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Archeologové a studenti archeologie z Masarykovy univerzity v uplynulých dnech odkrývali v Kyjovicích na Znojemsku novou lokalitu pojmenovanou Amerika. Odkrývali tady základy takzvaného dlouhého domu z období neolitu, tedy z doby kolem roku 5400 před naším letopočtem. Více prozradí vedoucí týmu Peter Todt.
2: Máme tu dvě prostorové koncentrace.

0: Predpokladáme, že to bola nejaká usadená poľnohospodárska komunita so začiatkom osídlenia v tom najstaršom období neolitu na počiatku rolnícke civilizácie.
1: Na místě odborníci našli zejména střepy keramiky, artefakty ze štípaného kamene, část třecího kamene, na kterém se třelo obilí nebo mělnila hlína, a také kousky mazanice, tedy materiálu, kterým se omazávaly stěny domu. Opět tedy budeme mít větší představu o životě na našem území v dobách dávno minulých.
2: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Kim Wilde na Signa Rádiu v 7 hodin a 56 minut. Za malou chvíli nabídneme další zprávy s Honzou a po nich nám zaspívá ABBA, Madonna nebo Samantha Fox. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u vážné nehody v Českých Budějovicích na Pražské třídě. Nehoda vás drží na dálnici D1 na 287. kilometru ve směru na Ostravu a na dálnici D2 se mezi 19. a 17. kilometrem ve směru na Brno provádí obnova pachových ohradníků a v místě je zúžení. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno na Signálu pro vás, i v 8 hodin máme další zprávy. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Zároveň ve stejném případu zastupitelství navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. O převodu letiště v Karlových Varech z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské letiště mohla od nového roku spravovat armáda prostřednictvím státního podniku letecké opravny Malešice. Konkrétní podmínky a smlouvy se postupně dojednávají a připravují ke schválení obou stran, řekl to hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis po jednání zástupců všech zúčastněných stran.
2: Za nás jsme postavili tým podle jednotlivých problematik. Byla vytvořena pracovní skupina, která ale řeší dílčí věci v jednotlivých segmentech, ať je to převod movitých, nemovitých věcí. Řešíme samozřejmě palivové hospodářství, provoz a obchodní činnost letiště, kterou bychom si rádi nechali jako Karlovarský kraj, tak abychom mohli de facto rozhodovat, jaké linky se budou lítat a kam.
1: Doplňme, že pro Karlovarský kraj je důležité zachovat možnost turistům a pacientům ze vzdálenějších destinací dostat se do Karlovarského kraje a jejich lázeňských měst pohodlně a rychle. Ale také obyvatelé Karlovarského kraje využívají například o dovolených charterové lety do turistických destinací na jihu Evropy. Soud v německém Mnichově dnes vynese rozsudek nad Afgáncem, který v loňském roce v únoru úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Čelí obžalobě ze dvou vražd, několika pokusů o ni a dalším.
0: Co se děje v regionu?
1: Akce 6. pražské městské části Pošli aktovku dál má úspěch. Zaměřená je na udržitelnost a solidaritu s těmi, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení nového vybavení pro prvňáčky. Od konce května se vybralo k dnešnímu dni 79 použitých aktovek. 35 z nich už má nové majitele. Tašky je možné přinést přímo do kanceláře místostarosty nebo do informačních center.
0: Sport.
1: Panathinaikos Athény vyhrál v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy s CSKA 1948 Sofia 1-1. Jagušič v prvním poločase zajistil domácím vedení, o 10 minut později ale vyrovnal Rusev. Postupující tým by mohl narazit na Hradec Králové v případě vyřazení východočeského klubu s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 8 hodin doplníme pohledem na počasí. Dnešní den bude ve znamení zatažené oblohy. Podle meteorologů na mnoha místech počítejme i s přeháňkami a s bouřkami, které budou silnější. K večeru ale budou srážky i oblačnost ustávat. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 27 do 32 stupňů, na Moravě bude ještě o 5 stupňů tepleji a na horách kolem 24 stupňů. Tolik další zprávy. Hezké ráno se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také s 8 hodinou ladíte Signál Rádio, kde se už za chvíli vydáme na zámek ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. Tam si totiž pochvalují letošní návštěvnost. No a před 8:30 se vám opět bude hodit číslo do našeho studia 910 260 910. Čeká nás totiž pravidelná kvízová soutěž Ano nebo ne a ve hře jsou hned dva dárky najednou, krásná a hlavně vtipná kniha a k tomu přidáme i náš rádiový hrneček. Tak si to nenechte ujít, teď vám hezký poslech ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio? Možná vás to překvapí, ale v tropických dnech nehledáme osvěžení pouze u vody, ale také v zámeckých budovách. Například zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku v horkých dnech přibývá návštěvníků, které lákají chladné prostory kamenné budovy. Nechybějí mezi nimi třeba vodáci, kteří si ve Zruči dávají zastávku při splouvání řeky Sázavy. Kastelánku z Zručského zámku Martinu Fialovou zájem lidí o prohlídky ve velkých vedrech docela překvapil.
1: Já jsem si vlastně ze začátku myslela, že když je hezky, takže budou u vody nebo doma, a naopak jdou se vždycky schovat do zámku, protože je to kamenná budova, takže je tady pořád stále jako příjemná teplota, takže tady máme spoustu návštěvníků v těch letních dnech. Když prší, tak taky tady máme hodně lidí, protože se jdou zase schovat před tím deštěm do zámku.
0: Na zámku Zruč nad Sázavou je i středověká lednice s prostorem, do kterého se kdysi ukládal led vyřezaný v zimě ze Sázavy. Zatím je pro návštěvníky tato lednice nepřístupná, ale do budoucna by do ní mohli nahlédnout například při různých doprovodných akcích.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Včerejšek byl opět plný teplotních rekordů prakticky na celém našem území. Rekord pro dnešek je z roku 2015, kdy v pražském Klementýnu naměřili pár desetin nad 34 stupni. Zřejmě ho dnes nepřekonáme. Obloha bude většinou oblačná až zatažená, na mnoha místech s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru pak budou srážky ubývat. Na Moravě bude dnes většinou polojasno. Zatímco v Čechách dnes naměříme 27 až 32 stupňů, tak na Moravě bude až 37. Kdo si potřebuje odpočinout od úmorného horka, dočká se zítra, ale o víkendu opět teploty porostou nad tropickou třicítku. Teď už vám po vlnách Signál rádia posílá Madonu.

0: Ladíte si na rádio, za chvíli nám zaspívá Petr Kotwald a Standa Hložek a hned po nich budeme soutěžit, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Budeme hrát o knížku a náš rádiový hrneček, ale ještě tady mám pár zajímavostí ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prodeje nových aut u nás letos rostou. Na českém trhu s automobily se velmi daří čínským značkám. Za červenec zaznamenali významný nárůst odbytu modelů s plug-in hybridní technologií. Celkově se podíl čínských vozů s plug-in hybridním pohonem pohyboval kolem 1/3. V segmentu čistě elektrických aut se v popředí drží domácí Škodovka, následuje Tesla a Volkswagen. Včera opět více než 90% dlouhodobě měřících stanic zaznamenala v Česku teplotní rekord. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo včera rovných 1,40 stupňů. Česko tento týden zažívá další vlnu veder. Horké a suché počasí například způsobilo, že v třeboňských rybnících je o třetinu méně vody a vyschla řada menších toků a studánek. Český film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků a kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Slavnostně se ceny budou předávat 14. září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. A Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na tenisovém turnaji v Torontu ve druhém kole. 21. nasazená Bousková prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel. V celkově pátém zájemném utkání jí podlehla 6-7, 5-7.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Éterem Signál Rádia se právě prohnala Bílá královna a nás teď čeká pravidelná soutěž, proto začněte vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: No a v naší kvízové hře dnes můžete získat knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, veselé a odlehčené čtení o putování na Dálný východ plné humorných situací a k tomu přidáme i náš rádiový hrneček. No a výhra tak přijde za jedno jediné správné slovo. Někdo se nám dovolal, tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Ahoj Jirko, tady je Miloš.
0: Miloši, já tě zdravím, jak si užíváš letošní léto?
2: No, měl jsem nějakou dovolenou. A byl jsem taky doma, chodím do práce hodně, tak...
0: Jak zvládáš horké počasí?
2: No, těžko, no.
0: jako všichni, že jo? Tak snad tě osvěžíme dnešní výhrou. Ve hře je knížka a hrneček. Odpovídáš na moji soutěžní otázku pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. A já se ptám, našli bychom v Egyptě před slavnými pyramidami sochu ve tvaru lva, ano, nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak? Je to takzvaná sfinga, tedy socha se lvým tělem a lidskou hlavou? No tak léto bude příjemné, nějaké čtení k vodě, nebo na nějakou další dovolenou a k tomu hrneček na ranní kafe od Signál Rádia. Paráda, ne?
2: Ano, paráda. Jsem začný.
0: Tak jo, přeju hezký zbytek léta a naslyšenou, nezavěšuj.
2: Děkuju, tobě taky.
0: Tak knížka i hrnek mají dalšího svého majitele a už zítra se jí můžete stát klidně vy. Stačí zkusit své štěstí. A kdo vám dá výhru za jedno jediné správné slovo? Přeci jenom my. Detaily k soutěži i knížce najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Samantha Fox nám na Signál Rádiu dospívala přesně v 8:30 a už se tady chystá Kylie Minogue, Los Lobos nebo kapela U2.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobně a nákladní auto jsou v sobě na D48 u exitu 63 ve směru na Český Těšín. Auto srazilo cyklistu v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku v ulici Přemyslova, na místě záchranka a policie vyšetřuje nehodu 3 aut v Brně v ulici Jedovnická. Tady čekejte zdržení. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio. V centru Prahy včera došlo k velmi výjimečné události. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Více nám k tomu řekne předseda výboru Sdružení Nového města pražského Richard Hess.
1: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa a je tam celá řada věcí, těch předmětů je spousta.
0: Stavba tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí začala vloni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku, kdyby se tudy měly projet první tramvaje.

0: Jste se Signál rádiem, nezapomeňte si dnes deštníky, přes den bude oblačno až zataženo na mnoha místech s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být ojediněle i silné, k večeru pak budou srážky ubývat. Na Moravě dnes bude většinou polojasno. A zatímco v Čechách naměříme 27 až 32 stupňů, tak na Moravě bude až 37. Pátek nám potom přinese mírné ochlazení, obloha bude jasná nebo polojasná, na východě území budou zítra doznívat srážky a naměříme 23 až 28 stupňů. Nadcházející víkend pak znovu přinese slunečné počasí bez srážek. V sobotu bude jasno až polojasno, naměříme 26 až 30 stupňů, v neděli až 32 stupňů, ale v neděli večer mohou opět přijít srážky a bouřky. Takže nás čeká takové typické letní počasí, teplo a bouřky.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál rádiu.

0: kapelou YouTube nám na Signál rádiu příjemně plyne dnešní ráno, za chvíli Peter Kent nebo New Kids on the Block, ale ještě míříme do Prahy. Kolega Honza Navrátil přináší jednu sportovní pozvánku.
1: Hezký den, dneska vás pozvu na Floorball Czech Open, tedy na jeden z nejznámějších floorballových turnajů pro dospělé. 34. ročník elitního mezinárodního floorballového turnaje dospělých je považován za jeden z největších a nejprestižnějších na světě. Kromě Open kategorií, kam se může přihlásit doslova kdokoliv, se turnaje účastní v elitních kategoriích ty nejlepší týmy světa. Můžete tak na vlastní oči vidět na pražských palubovkách nejlepší florbalisty a florbalistky ze Švédska, Finska, Švýcarska nebo z České republiky. Kromě florbalových zážitků čeká účastníky i návštěvníky také bohatý doprovodný kulturní a společenský program. Pokud si tedy chcete florbal zahrát nebo se přijít jenom podívat, jak hrají profíci, tak mrkněte na czechopen.cz. Právě tady najdete o tomhle turnaji úplně všechno. Hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.
2: Ráno

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. 1. srpnový čtvrtek je dnem filmových premiér a tak do našich kin jde například komedie 6 gramů. Odehrává se na lyžařském výcviku studentů, kde se na pokoji najde pytlík s bílým práškem. Ovšem zjišťování, kdo to má na svědomí, se rychle vymkne kontrole. Jestli dáváte přednost hororům, tak zajděte na snímek Zmrzlinář. Odehrává se v malém městečku, kde zmrzlinář začne dětem prodávat sladké pochoutky s hrůznými následky. Možná se budete chvílemi i bát. A na malé diváky čeká v kinech Tlapková patrola Dinosaur. Film. Celovečerní animák vás vtáhne do dobrodružného světa, kde vládnou majestátní dinosauři. V kinech si i tentokrát vybere určitě každý, tak hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Gloria Gaynor uzavírá dnešní ráno na Signál Rádio 2 minuty před 9 hodinou. Za chvíli další čerstvé zprávy, po nich Knicker Show, kapela Queen nebo Modern Talking. Takhle bude pokračovat naše 80-kové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: V Hradci Králové vás drží nehoda na Kočárově okruhu. Na dálnici D1 pozor na 210. kilometru od Vyškova na Brno. Tady se kvůli nehodě kamionu tvoří kolona, v místě je navíc silný provoz. D1 ještě jednou, tentokrát 91. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady auto po nehodě skončilo mimo komunikaci a osobní auto s nákladním jsou v sobě na silnici 38 u Jihlavy. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čtvrteční den je v plném proudu, 9. hodina je tady, na signálu jsou připraveny další zprávy. A začínáme počasím. V nejbližších dnech nás čekají bouřky, po kterých by mělo dorazit částečné ochlazení, které srazí teploty na normální hodnoty. Víkend by měl být slunečný s příjemnějšími letními teplotami. Příští týden se ale nejspíše opět bude oteplovat. Bude jasno až polojasno a teploty naměříme až kolem 34 stupňů Celsia. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze včera organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Více k tomu říká předseda výboru Sdružení Nového města Pražského, které se dlouhodobě podílí na revitalizaci Václavského náměstí, Richard Hess.
2: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa a je tam celá řada věcí, těch předmětů je spousta.
1: Dodejme, že stavba tramvajové tratě v horní části náměstí začala loni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku, kdyby měl být také zároveň zahájen provoz tramvají. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl na pedalboardu. Po druhém muži dál policisté pátrají.
0: Co se děje v regionu?
3: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje spouští v testovacím režimu nový webový portál staveb, který zobrazuje dokončené, aktuální a pro daný rok plánované stavby na krajských silnicích. Zájemci ho naleznou na internetové adrese stavby.ksus.cz. Součástí je také plánovač trasy. Ten řidičům poradí, jak se problematickým místům vyhnout.
0: Sport.
1: Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jakobem Fernlim a postoupil do třetího kola. A tenistka Linda Nosková po wimbledonském triumfu prohrála v Torontu první zápas s Katie McNellyovou 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čtvrteční den bude ve znamení zatažené oblohy, podle meteorologů ale dnes na mnoha místech počítejme s přeháňkami a také s bouřkami, které budou silné. K večeru budou bouřky, srážky i oblačnost ustávat, vítr dnes zafouká od západu do 6 metrů za sekundu, no a nejvyšší denní teploty dnes budou opět vysoké, měřit je budeme mezi 27 a 32 stupni Celsia. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 9. hodiny a s ní také do dopolední části našeho dnešního vysílání. Za chvíli si dáme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude vyprávět o velmi tajemném oltářním obraze, ve kterém se údajně skrývá šifra k velkému pokladu. To byste si určitě neměli nechat ujít. Tak zůstaňte se Signál Rádiem. Hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné dopolední vysílání Signál Rádia. Už je tady připravený David Černý, aby nám poodhalil další pražské tajemství.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vám prozradím, kde v Praze hledat šifru pro nalezení pokladu nesmírné ceny. Cesta k němu je ukrytá v obraze svatého Xaveria v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně. Tento fascinující oltářní obraz namaloval v roce 1750 František Xaver Palko. Dílo ve vnímavém divákovi vyvolá směs posvátné úcty a mrazení. Monumentální obraz zachycuje poslední okamžiky jezuitského misionáře svatého Xaveria na čínském ostrově Shangchuan. Umírající světec leží bezmocný a vyčerpaný na zemi, hlavu má mírně zakloněnou. Jeho tělo je zahaleno do tmavého řeholního roucha, ze kterého ostře svítí jeho smrtelná bledá tvář a ruce. V rukou svírá krucifix. V horní části obrazu se rozestupují temná mračna a skrze ně proniká božské světlo. Objevují se andělé a postavy, které se chystají odnes světcovu duši do nebe. Obraz působí nesmírně tísnivým až ponurým dojmem. Většina plátna je zahalena do těžkých, temných a zemitých tónů. Z této temnoty však šokujícím způsobem vystupuje světlo. Ozařuje světcovu bledou tvář, hruď a ruce. Divák má pocit, jako by sledoval divadelní scénu nasvícenou reflektorem v naprosté tmě. Nejzáhadnějším prvkem je samotný obličej Františka Xaverského. Palko ho namaloval s neuvěřitelným realismem. Oči světce jsou napůl zavřené, rty pootevřené, kůže má popelavý nádech. V šeru kaple svatého Xaveria působí tato tvář až děsivě živým nebo spíše autenticky umírajícím dojmem. Malíř prý tehdy studoval výrazy skutečně umírajících lidí, aby dosáhl tohoto efektu. A tak není divu, že lidé uvěřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj zahledí příliš hluboko. V roce 1783 vydal spisovatel Jakub Arbe své slavné romaneto Svatý Xaverius. Děj se točí kolem záhady tohoto obrazu. Umírající malíř do kompozice obrazu zašifroval klíč, otevírající cestu k obrovskému pokladu. Klíčem k šifře nejsou tajná písmena či symboly, ale geometrické linie a celková kompozice obrazu. Důležité jsou směry pohledů jednotlivých postav, gesta rukou andělů a umírajícího světce, úhly, pod kterými dopadá světlo z nebes. Tímto spojením vznikne složitá síť přímek a trojúhelníků. Když tuto síť přenesete na tehdejší topografickou mapu okolí Prahy, linie se protnou v jednom konkrétním bodě. Arbesova fikce byla tak přesvědčivá, že po vydání knihy začali kostel navštěvovat skuteční hledači pokladů a dobrodruzi, kteří před obrazem trávili hodiny s lupou a zápisníkem. A pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, což by mě samozřejmě potěšilo, tak mám pro vás ještě jednu radu. Barokní umělci nepracovali pouze s barvou, ale s přirozeným denním světlem. Okna chrámu svatého Mikuláše jsou rozmístěna tak, aby v průběhu dne osvětlovala konkrétní oltáře. Kaple svatého Xaveria se nachází v jižní lodi kostela. Když se slunce popolední stočí k jeho západu, začnou jeho paprsky skrze okna dopadat přímo do části chrámu, kde je náš obraz. Ostré odpolední světlo mezi 14. a 16. hodinou vytvoří fascinující podívanou. Prořízne přirozené široké kaple a dopadne přesně na místa, která chtěl malíř František Xaver Palko zdůraznit. Z hluboké temnoty obrazu tak doslova vystoupí kříž v rukou světce a jeho posmrtně bledá tvář, zatímco andělé v horní části plátna se rozzáří do zlatova. A jen tak mezi námi, ten poklad je někde na Malvazinkách. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Český senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení a tak se dnes odpoledne konají komentované prohlídky jeho prostor. Mimo jiné se dozvíte, jak funguje horní komora a práce senátu. Ale jestli toužíte po jiných zážitcích, tak doporučím navštívit naše webové stránky signalradio.cz nebo naší mobilní aplikaci, kde najdete i další tipy, kam vyrazit.
1: Na signál rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Skupina AHA ve čtvrtek dopoledne na Signál Rádiu. O další hity 80. se postarají Milli Vanilli anebo Alphaville, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák zavede do stínů stromů a skal ve středních Čechách.
1: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky, pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Vlčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník. Ze stínu skal a lesů zdraví Luboš Dvořák.

0: Na Signál Rádio nám 3 minuty před 10. hodinou dospíval Elton John, máme připravené další zprávy a po nich Cher, Sandra anebo Rod Stewart. Takhle pokračuje naše 80. léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 22 na 35. kilometru na trase Vodňany do Mažlice na Klatovsku. Záchranné složky máme na silnici 18 u nehody osobního auta u obce Olbramovice na Benešovsku a další záchranka je na D1. Tady se na 192. kilometru ve směru na Prahu srazil kamion s autobusem. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině, pojďme na zprávy. Podnikatelů v Česku přibývá. Na konci prvního čtvrtletí jich bylo téměř 1,12 milionu, o 129 tisíc více než před 5 lety. Začátek podnikání často přináší větší svobodu a také možnost vyšších příjmů. Zároveň je ale spojen s řadou administrativních povinností, ve kterých se lidé nevždy orientují. Bouřka v Pardubickém kraji včera vyvracela stromy. Jeden z nich spadl na Svitavsku na střechu rodinného domu. Hasiči měli do půlnoci 24 zásahů. Následkem bouřek je v Pardubickém kraji aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 tisíc. Kyjev podle očitých svědků druhou noc v řadě udeřil na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Jaroslavli, kde vypukl požár. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně 3 lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklia v Charkovské oblasti, uvedl to šéf tamní městské vojenské správy.
0: Co se děje v regionu?
1: Akce 6. pražské městské části Pošli aktovku dál má úspěch. Zaměřená je na udržitelnost a solidaritu s těmi, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení nového vybavení pro prvňáčky. Od konce května se vybralo k dnešnímu dni 79 použitých aktovek. 35 z nich už má nové majitele. Tašky je možné přinést přímo do kanceláře místostarosty nebo do informačních center.
0: Sport.
1: Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa atletů. Nejrychlejším závěrečným úsekem jí k tomu pomohla finishmenka Linda Bobková. A čeští hokejisté do 18 let si o medaile na Hlinka Grecky Cupu nezahrají. Na závěr skupiny podlehli Finům 4-5 a čeká je tak souboj o konečné 5. místo se Švýcary.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je zataženo, na mnoha místech počítejme s přeháňkami a s bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia. Na Moravě bude i kolem 37, na horách počítejme s teplotou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krátce po 10. hodině máte naladěné Signál Rádio. Máme tady čtvrtek 6. srpna a v roce 1988 to byl den, kdy se píseň z roku 1962 Do You Love Me znovu dostala do amerického žebříčku a mohlo za to uvedení na soundtracku k filmu Hříšný tanec. Už za chvíli vám připomeneme i další události z hudební historie, tak ať se vám Signál Rádio i nadále dobře poslouchá. To vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Čtvrteční dopoledne trávíte se Signorádiem. Už je tady nachystaný Lukáš Bláha, který nás provede hudební minulostí. Všechny události mají společné datum 6. srpna.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Yesterday. Celé je nakopneme 6. srpna 1965, kdy vyšlo velmi očekávané v pořadí 5. studiové LPčko Beatles. Help zároveň posloužilo jako soundtrack k jejich stejnojmennému filmu a na albu představili i skvostnou baladu Yesterday, která se stala jednou z nejhranějších písní v historii populární hudby.

Přesouváme se za 6. srpnovým dnem 1988. V něm započala parádní 5-týdenní jízdu po první příčce žebříčku Velké Británie domácí zpěvačka Jasmine Evans alias Jas. Velmi pozitivně laděný song The Only Way Is Up původně spatřil světlo světa v roce 1982 v podání soulového zpěváka Otise Kleje. Jas s ním dokázala takové divy, že šlo o druhý nejprodávanější single celého 88. roku ve Spojeném království.

třetí vzpomínka má žel smutný charakter. Před 22 lety byl Rick James nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles, když příčinou smrti bylo srdeční selhání. 56-letý zpěvák a skladatel ponejvíce zabodoval hity Super Freak a Give It To Me Baby. Prvně jmenovaný odmítla vysílat MTV z důvodu vulgárnosti videa, které nezapadalo do filozofie stanice. Riff z něj ovšem posléze nadmíru proslavil MC Hammer.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, také zítra se můžete v našem vysílání těšit na soutěž. V kvízové hře Ano nebo ne můžete získat dva dárky, jednak skvělé prázdninové čtení a k tomu i náš rádiový hrneček, abyste při louskání veselého příběhu mohli popíjet vaši oblíbenou kávu. Kniha se jmenuje Mikulášovi nevydařené cestálie a zábavnou formou vás zavede na zajímavá místa Dálného východu a autor se v ní podělí i o celou řadu katastrof a nepředvídatelných situací, se kterými se musel vypořádat. Odlehčené letní čtení a náš rádiový hrneček získáte za jedno jediné správné slovo, tak si soutěž zítra ráno nenechte ujít. Více se dozvíte na našem webu signalradio.cz.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio, máme 10 hodin 39 minut, čas, kdy se tady ve studiu budeme střídat, dorazil Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Jsem tady, hezké dopoledne.
0: Tak ty jsi říkal, že venku je stále poměrně velké teplo, já tady od rána hlásím, že dneska mají přijít bouřky, ale oni už přišli. Aktuálně se vyskytují v oblasti jižních Čech, na Vysočině a taky v Orlických horách, je to takový úzký pás, to znamená, že nevyskytují se plošně na celé republice a zřejmě i v tom pásu zůstanou celý den. A podle informací hasičů, které mám aktuální k dispozici, tak se v těch bouřkách vyskytuje silný vítr, který může lámat větve stromů.
1: Mě by zajímalo, pokud nás někdo poslouchá tam, kde je bouřka, kolik stupňů tam teďka je a jestli se ochladilo.
0: Je to pravda. Dejte nám klidně vědět přes naší mobilní aplikaci. Určitě ale zůstaňte s námi. Lukáš vás bude provázet dalším programem. Jirka se loučí, no a jako vždy, zítra v 6 ráno. Zase ahoj.

0: Za moment bude pokračovat naše 80kové léto, tady je Signál Rádio. Toto, Roxette nebo Phil Collins jsou připraveni. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Pražském okruhu, a konkrétně 16,5 km ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda nákladního vozidla a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Projíždí se ve snížené rychlosti. Šťastnou cestu. Na, na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne, posloucháte Signál Rádio, 11. hodina je tady, jasný další zprávy. Ve Zlíně dnes začíná demolice vyhořelé budovy. Na místo najíždí těžká technika a pracovníci dělají přípravné práce ve Vavrečkově ulici. Stotonový bagr začne rozebírat budovu o rozměrech 78x72 metrů od nejvyšších pater. V nich jsou například strojovny výtahů. Po bouřkách ve středu večer a v noci na dnešek byly stovky domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu. Energetici ale do rána poruchy odstranili, bouřky tam lámaly stromy. A v posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha. Ten dříve odhadoval 5000 úmrtí.
0: Co se děje v regionu?
2: Novinku v oblasti digitalizace úřadu přináší radnice Prahy 10. Na městských stránkách na adrese praha10.cz spustila inteligentního chatbota. Ten občanům usnadní vyhledání informací a komunikaci s radnicí. Nejde tedy o obyčejný a statický vyhledávač. Nový virtuální asistent je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
0: Sport.
1: Trenér David Horejš před úvodním zápasem třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši zdůraznil, že fotbalisté Hradce Králové nebudou mít přehnaný respekt z favorizovaného tureckého celku. 49-letý kouč chce od svého mužstva na domácí půdě sebevědomý, odvážný a týmový výkon, který mu může předčít individuální kvalitu soupeře.
3: Soupeř, který má obrovské zkušenosti s evropskými pohárama, má prostě skvělý hráče, ale my jsme hráčům zmiňovali, my nechceme obdivovat tady soupeře, my se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon, vytvořili si co nejlepší pozici pro odvetu. A na tom se nic nemění, stejně tak, jako tomu bylo stromě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno a zataženo, teploty měříme kolem 27 až 30 stupňů Celsia. Na mnoha místech počítejme s přehánkami a také s bouřkami, které mohou být podle meteorologů silné. K večeru ale budou srážky i oblačnost ustávat. Jaké počasí nás čeká v noci na zítřek a zítra, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky. Tady u nás na Signálu.
0: Signál Rádio.
4: 11 hodin a 3 minuty, hezké dopoledne přes Signál Rádio. Už za pár dní se bude konat v Jablonci zajímavá přehlídka. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Nick Kamen.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins teď s námi na Signál rádiu. V Jablonci nad Nisou se bude už od 6. do 9. srpna konat tradiční přehlídka skla a bižutérie s názvem Křehká krása. Na letošním 15. ročníku se představí výrobci nejen z jabloneckého regionu, ale také z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Vstupné letos sice o něco zdražilo, ale hlavní organizátor Milan Kohout říká, že za to návštěvníci dostanou i něco navíc.
1: Vstupné bude letos o 30 korun vyšší, ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka. A tím současným 150 korunovým vstupným návštěvníci ušetří hodně.
0: Na výstavě Křehká krása se v jabloneckém Eurocentru představí 51 firem. Největší stánek bude mít tradiční výrobce bižutérie Preciosa. Součástí akce je také doprovodný program i ukázky sklářských řemesel nebo výtvarné dílny pro děti. Yeah!

0: Dion Vavrick a single, který nás pořád hodně baví. Nastala chvíle, kdy vás pozvu na náš Facebook. Nejenže tady jsme připomněli naši mobilní aplikaci a dali tip, jak nás přes ní nejlépe poslouchat. Přidali jsme i malou anketu, která se týká druhé poloviny prázdnin a osmdesátkového léta. Tak se mrkněte, komentujte, pochlupte se a zapojte do debaty v komentářích.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Za 4 minuty 11:45 s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraven je Paul Young, Rose Lawrence nebo třeba Lighthouse Family zahrají. Hezké dopoledne. One morning.

0: Za necelou minutu udeří pravé poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Michael Jackson, Ryan Paris nebo Paul McCartney. Teď už Honza Navrátil nese zprávy a já ještě přidám informace z provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D10, 8,5 km ve směru na Mladou Boleslav. Tady osobní vozidlo havarovalo do dopravního značení. Na místě je policie a neprůjezdný levý jízdní pruh. Vytváří se nárazové zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční poledne, i ve 12 hodin pro vás máme další zprávy. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje, zároveň ale téměř 2/3 snášejí docela dobře. Ukázal to exkluzivní průzkum pro server novinky.cz a z něj vyplývá, že větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Zahraniční obchod v Česku skončil v červnu přebytkem 15,5 miliardy korun, byl meziročně o 11,5 miliardy nižší. Kladný vliv měl také obchod s motorovými vozidly. Společnost Pražské vodovody a kanalizace opravila závadu na potrubí v Praze 6, postupně napouští vodu do řadu. Upozorňuje ale, že lidé nemají tuto vodu pít ani po převaření, jde pouze o užitkovou vodu. Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz 10 lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali desítky milionů korun i od občanů České republiky. Dnes o tom informovali ukrajinská prokuratura a také policie Moravskoslezského kraje, která se na vyšetřování podílí.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město a jeho organizace Kreativní Praha zahájili už druhý ročník pražského herního akcelerátoru a představili osmičku vybraných týmů. Program odstartuje dvoutýdenní letní školou, na kterou naváže 10 týdnů individuálního mentoringu. Zúčastněné týmy absolvují více než 30 přednášek, workshopů a také konzultací vedených odborníky z tuzemského i zahraničního herního průmyslu.
0: Sport.
1: Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického Leagues Cupu. Argentinský fotbalista včera vstřelil 2 góly při domácím vítězství Interu Miami 4-2 nad mexickým klubem Atletico San Luis. Celkově má 39-letý Messi v této soutěži na kontě 14 branek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo, místy i s přeháňkami a teploty měříme kolem 30 stupňů, na Moravě i tepleji až kolem 34 stupňů. V noci na pátek bude oblačno, místy s přeháňkami a s teplotami od 21 do 17 stupňů. Zítřejší, tedy páteční den, bude jasný až polojasný, místy s doznívajícím deštěm. Vítr zítra zafouká od severu a nejvyšší denní teploty naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Taky vám někdy počasí na mobilu ukazuje déšť a venku ani kapka? Proč tomu taky rozluštíme za chvíli a budeme taky hrát? Já jsem Lukáš Frelich a posílám Eurythmix. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Ryan Paris. Taky se někdy díváte na mobil, říkáte si výborně, konečně bude pršet a ono nic. S největší pravděpodobností za to může nepřesná aplikace na počasí, ale ještě je dost možná jiná varianta. Představte si, že opravdu v daný moment prší, jen vy to nevidíte a necítíte. Může za to hustý teplý vzduch, co se drží při zemi. Ve výšce skutečně padají kapky deště, ale než dopadnou na zem, ve vrstvě teplého vzduchu se odpaří. Takže vlastně jsou chvíle, kdy aplikace v mobilu ukazuje pravdu, jen ten déšť prostě nemáme šanci vnímat. Mimochodem, i tohle je třeba důvod, proč oproti času v aplikaci na počasí stále dochází ke zdržení a ve skutečnosti prší třeba i o 15 až 20 minut později.

0: Královna popu Madonna a velká klasika z osmdesátek. Brno si stále drží unikát v silniční dopravě, o co jde, prozradím za chvíli. Jason Donovan, Donna Lewis nebo třeba Bruce Springsteen vám zkrátí čekání.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magreťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádia.

0: Bruce Springsteen ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. V Brně nemá kdo vybírat pokuty, ani radary nefungují. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se zaměříme na bezpečnost. Pokud překročíte rychlost v obci a zrovna vás nevybere hlídka, čekající za nejbližším rohem, máte v Brně možná štěstí. Toto město zůstává totiž mezi krajskými městy unikátem. Na jeho silnicích stále nefunguje byť jediný radar. První úsekové měření chtělo město spustit letos v létě na Kníničské ulici. Termín se však odsouvá na podzim. Magistrát navíc nemá jasno, kdo bude data z kamer vyhodnocovat a snímky posílat úředníkům. Brno se navíc pravidelně ve statistikách nehodovosti a bezpečnosti na silnicích umisťuje na posledních příčkách mezi krajskými městy. Petr Kratochvíl, brněnský radní pro dopravu, vzkázal, že není jednoznačně ustálené, kdo to řeší, jestli státní nebo městská policie. Někde je to jedna složka, jinde druhá. Policie České republiky na to má každopádně techniku i software. Pro místní městskou policii by programy museli pořídit. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Duren Duren, chviličku před 13. hodinou vám společnost dělá Signál Rádio. Za moment to nejlepší z 80. let, skupina ABBA, Elton John nebo Bon Jovi. Teď už Honza Navrátil chystá aktuální zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Z provozu nesou dobré zprávy. Praha, Brno, Mladá Boleslav, Jičín, Mělník, Mnichovo Hradiště. Nemám hlášeny žádné nové dopravní nehody. Všude byste měli projet bez výraznějších komplikací. To je dobře, doufujeme, že to tak vydrží, ať už jedete kamkoliv. Hlavně opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, i se 13. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Data ukazují, že zásobníky plynu v Evropské unii jsou plné z 58%, což je rekordně nízko pro toto období. Podle odborníků se nízké zásoby plynu mohou podepsat na prudkém růstu cen v zimě. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy muže spáchané před 15 lety v Praze. Podezřelého Čecha zadrželi kriminalisté ve Středočeském kraji. Průmyslová výroba v Česku v červnu meziročně stoupla o 4%, nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví, uvedl to Český statistický úřad. A Spojené státy trápí nedostatek munice. Prezident Donald Trump na krizové schůzce v Camp Davidu proto konfrontoval ministra obrany Pete Hegseta. Nedostatek munice mohl podle posledních informací omezit možnosti americké armády při operacích proti Íránu.
0: Co se děje v regionu?
1: Dnes večer se v Praze vyplatí zvednout oči k obloze. Jeden z výrobců chytrých telefonů totiž v rámci své kampaně připravil nad centrem metropole dronovou show. Světelná animace se roztančí na noční obloze nad Střeleckým ostrovem. Show odstartuje ve 21 hodin 30 minut. Flotila 280 dronů se bude nad Prahou vznášet zhruba 10 minut.
0: Sport.
1: Pokud o to basketbalová superstar LeBron James bude stát, bude pro něj rezervované místo v americkém olympijském týmu pro domácí hry Los Angeles v roce 2028. Tvrdí to specialista na kariéru historicky nejlepšího střelce Brian Windhorst. V podcastu The Hoop Collective uvedl, že právě s takovým scénářem počítá americký basketbalový svaz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je zataženo, na některých místech i s přeháňkami a teploty měříme kolem 32 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha oblačná, místy počítejme s přeháňkami a také s teplotami od 21 do 17 stupňů. Zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou, místy i s doznívajícím deštěm, vítr bude foukat od severu a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin, ve zprávách za hodinu se utěší. Šílucka. Honza Navrátil přeje hezký den.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Časová schránka byla nově uložena v Praze. Podrobnosti prozradím za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Kvíni. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Elton John teď s námi na Signál rádiu. Není nic lepšího, než vstát pravou nohou z postele a dozvědět se zajímavou informaci. Jednu měl hned ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: V centru Prahy včera došlo k velmi výjimečné události.
2: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Více nám k tomu řekne předseda výboru Sdružení Nového města pražského Richard Hess.
3: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa a je tam celá řada věcí, těch předmětů je spousta.
2: Stavba tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí začala v loni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku, kdyby se tudy měly projet první tramvaje.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Miroš Birka, posloucháte Signál Rádio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 89 a zamíříme vysoko. Hrát bude super skupina. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Ray Parker Jr., Shinies nebo Pierre Cosson, to jsou osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

I ain't afraid of no ghosts.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: První album formace plné hvězd, ze kterého bude hrát druhý vydaný single. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison a Tom Petty. Všichni se dali dohromady do jedné skupiny a jejich hlasy v nahrávce určitě poznáte. Bohužel, píseň sebou nese i kus neveselé historie. Těsně po jejím natočení zemřel Roy Orbison a aby se na něj nezapomnělo, ve videoklipu je jeho kytara zobrazena v houpacím křesle uvnitř vagónu a je zobrazena Orbisonova fotografie, když je slyšet jeho zpěv. Traveling Wilburys, End of the Line.
1: Magneťák, Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Phil Collins, 2 minutky před 14. hodinou. Hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Za moment pro vás chystáme další zprávy, taky prozradím, jak to vypadá na silnicích a hned potom se vrátíme do našeho 80. léta. Připraveni jsou Big Mountain, John Lennon nebo třeba John Waite.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v pražských Modřanech. Modřanská ulice hlásí nehodu 2 osobních vozidel, na místě je taky policie, očekává se nárazové zdržení. Další komplikace vás čeká na Praze 5, Vrchlického ulice u křižovatky nebo za křižovatkou s Jinonickou. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, částečně blokují provoz, i tady se nárazově zdržíte. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové odpoledne s datem 6. přeje Lucie Sinková. Cena nafty dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44,66 korun za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil, a sice o 15 haléřů. A u českých čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 42,18 korun za litr. Po měsíci od rozsáhlého požáru teď během odpoledne začíná demolice vyhořelé budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně. Ještě připomeňme, že budova začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v 9. patře ve skladu obuvy, který měla pronajatý firma Vasky. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. V novém odhadu tzv. Nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru, to včera uvedl Institut Roberta Kocha. Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil. Dodejme, že v týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu tehdy padl několikrát za sebou teplotní rekord.
0: Co se děje v regionu?
2: Počet případů žloutenky v Praze klesá. Za červenec evidovali pražští hygienici 12 nových případů žloutenky typu A. V červnu jich bylo 18. Od začátku roku v Praze onemocnělo 313 lidí, z toho 68 dětí. Loni v červenci byla nemoc na vzestupu. Hygienici v Praze zachytili 130 případů. Za celý minulý rok jich bylo 1377. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než o rok dříve. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. K ránu bude srážek ubývat, teploty 21 až 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 6.8. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárních Beatles. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Sandra.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: John Lennon teď s námi na Signál rádiu. Páté LPčko Beatles, to teď připomene kolega Lukáš Bláha, který nás vezme do hudební historie.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Celé je nakopneme 6. srpna 1965, kdy vyšlo velmi očekávané v pořadí páté studiové LPčko Beatles. Help zároveň posloužilo jako soundtrack k jejich stejnojmennému filmu a na albu představili i skvostnou baladu Yesterday, která se stala jednou z nejhranějších písní v historii populární hudby.

Přesouváme se za 6. srpnovým dnem 1988. V něm započala parádní 5-týdenní jízdu po první příčce žebříčku Velké Británie domácí zpěvačka Jasmine Evans alias Jas. Velmi pozitivně laděný song The Only Way Is Up původně spatřil světlo světa v roce 1982 v podání soulového zpěváka Otise Kleje. Jas s ním dokázala takové divy, že šlo o druhý nejprodávanější single celého 88. roku ve Spojeném království.

Třetí vzpomínka má žel smutný charakter. Před 22 lety byl Rick James nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles, když příčinou smrti bylo srdeční selhání. 56-letý zpěvák a skladatel ponejvíce zabodoval hity Super Freak a Give It To Me Baby. Prvně jmenovaný odmítla vysílat MTV z důvodu vulgárnosti videa, které nezapadalo do filozofie stanice. Riff z něj ovšem posléze nadmíru proslavil MC Hammer.

0: Takhle zní Signál Radio a OMD. Jeden z, řekněme, nejznámějších turnajů se už brzo bude chystat. Konkrétní pozvánku pro vás budu mít za malý moment. Jedná se o florbal pro dospělé, takže určitě bude na co koukat, přijdete si na své. Do té doby budeme hrát to nejlepší z 80. let, třeba Strangers Texas nebo Bonnie M. se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si 80-kové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Dnešní pozvánka Honzy Navrátila je tak trochu o sportu.
1: Hezký den, dneska vás pozvu na Floorball Czech Open, tedy na jeden z nejznámějších floorballových turnajů pro dospělé. 34. ročník elitního mezinárodního floorballového turnaje dospělých je považován za jeden z největších a nejprestižnějších na světě. Kromě Open kategorií, kam se může přihlásit doslova kdokoliv, se turnaje účastní v elitních kategoriích ty nejlepší týmy světa. Můžete tak na vlastní oči vidět na pražských palubovkách nejlepší florbalisty a florbalistky ze Švédska, Finska, Švýcarska nebo z České republiky. Kromě florbalových zážitků čeká účastníky i návštěvníky také bohatý doprovodný kulturní a společenský program. Pokud si tedy chcete florbal zahrát nebo se přijít jenom podívat, jak hrají profíci, tak mrkněte na checkopen.cz. Právě tady najdete o tomhle turnaji úplně všechno. Hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.

0: nebo třeba Air Supply, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pozor dejte na výjezdu z Brna po dálnici D1 205. kilometr ve směru na Ostravu. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká na opačné straně dálnice D1, tedy na výjezdu z Brna 175. kilometr ve směru na Prahu. Tady je nehoda tří osobních vozidel, na místě taky zasahují záchranné složky a probíhají vyprošťovací práce. Neprůjezdný levý jízdní pruh, zdržíte se kolem 15 minut. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek odpoledne je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Na železničním přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady na Českobudějovicku se dnes srazil vlak s nákladním autem. Při havárii nikdo neutrpěl zranění. Kvůli srážce je ale přerušený provoz vlaků mezi Českými Velenicemi na Jindřichohradecku a Borovany na Českobudějovicku. Dodejme, že ve vlaku cestovalo podle informací policie 24 lidí. Na místě srážky zasahovala záchranná služba a hasiči. V úseku České Velenice Borovany teď jezdí místo vlaků náhradní autobusová doprava. Extrémní vlny veder letošního léta znepokojivě vysušují evropské veletoky. Mezi nejpostiženější řeky patří Dunaj. Srovnávací satelitní snímky teď ukázaly, jak výrazně poklesla jeho hladina ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Vyschlé koryto je patrné v částech toku od Německa až po Černé moře. Ani téměř 2 roky po ničivých povodních nejsou některé školy na Jesenicku opravené. Děti v České Vsi i Jeseníku proto i nový školní rok stráví v náhradních modulárních učebnách. Obce i stát slibují pokračování obnovy. Práce ale komplikuje jejich rozsah i financování. Americký prezident Donald Trump je mezi Čechy stejně neoblíbený jako ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Jong-un. Kladný hodnocení přesto získali Trump a Putin o něco více než lídr KLDR, který má mezi 8 vybranými světovými osobnostmi nejméně sympatií.
0: Co se děje v regionu?
2: Akce 6. pražské městské části Pošli aktovku dál má úspěch. Zaměřená je na udržitelnost a solidaritu s těmi, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení nového vybavení pro prvňáčky. Od konce května se vybralo k dnešnímu dni 79 použitých aktovek. 35 z nich už má nové majitele. Tašky je možné přinést přímo do kanceláře místostarosty nebo do informačních center. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zítřejší předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program 3. kola první ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Dodejme, že Zbrojovka je zatím zřejmě největším překvapením soutěže.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. K ránu bude srážek ubývat, teploty 21 až 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 15:03, posloucháte Signál Rádio. V Jeseníkách mají důvod k oslavě, padl tady totiž rekord. Podrobnosti za moment na Start Rockset a s vámi stále Lukáš Frélich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pointer Sisters teď s námi na Signál Rádiu. Velkou radost prožívají v Jeseníkách. Padl tady rekord, vylíhlo se tu nejvíc sokolích mláďat v novodobé historii. Celkem 22 párů tam vyvedlo rekordních 46 ptáčat. Počet párů je stejný jako v předchozím roce, ale počet mláďat je oproti roku 2025 o 7 vyšší. V Jeseníkách a v Rychlebských horách si sokoly opakovaně vybírají cca 20 skalních lokalit. Mláďata zůstávají na hnízdě zhruba 7 týdnů, někdy i o něco déle.

0: Velká klasika z 80. let a Kylie Minogue. Polovina prázdnin je za námi a pokud zrovna nejste v práci, troufám si říct, že vaše denní aktivita je někde na lehátku, třeba u bazénu. K tomu by neměl chybět drink a třeba i pro chvíle nudy nějaké to dobré čtení. Oboje pro vás na Signál Rádiu máme. Za prvé knihu Mikulášovy Nevydařené cestálie. Je to vlastně kniha, která pojednává o tom, co se na cestách autorovi moc nepovedlo nebo na jaké překážky narazil a určitě vás bude bavit. No a k tomu, abyste si měli do čeho udělat nějaký studený drink, vám dáme taky náš stylový rádiový hrneček. Podrobnosti najdete na našem webu a připomenu, že tenhle ten balíček si můžete vyhrát třeba už zítra ráno a taky celý příští týden, každé všední ráno v našem soutěžním kvízu Ano nebo ne. Stačí správně odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku Ano nebo ne. Prostě tipnout si, je to 50 na 50. Tak vám budu držet palce a podívejte se i na náš web signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Billy Joel, 8 minut zbývá do 3:15. Ve studiu nastartován a nachystán Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Je 6. srpen, ty jsi říkal, že i na dnešek přichází nějaký den.
1: No, tak jak obvykle, jako na každý téměř jiný den, máme i dnes mezinárodní den, a to svěžího dechu.
0: Mezinárodní den svěžího dechu. Mm-hmm. Takže ideální je dnešek k tomu mít po kapse nějakou žvíkačku,
1: ano, ano,
0: bonbon, lízátko třeba mě, no, ještě napadá.
1: Aby, kdyby náhodou, jsme tady právě už mimo éter probírali, jak vlastně někomu říct, že ten svěží dech...
0: Já bych tohle neřešil.
1: Úplně
0: jako,
1: já bych to jako neříkal. Ne, jako nechal bys to projít tak
0: nechal
1: jako
0: decentně.
1: Nechal
0: bych to jako projít decentně, byl bych za gentlemana, ale mám super nápad. Pokud třeba ještě teď odpoledne musíte v práci na poradu,
1: ano,
0: dejte si česnek.
1: Ano.
0: Šéf vás bude milovat.
1: Když přesně tak, když si dáte česnek, tak vás budete mít tolik přátel najednou kolem vás.
0: Pár přátel stačí tak mít. To vám občas taky hrajeme. Tak Lukáš Bláha dál s vámi po 16. Já se pro dnešek loučím. Mějte se krásně a zítra společně odstartujeme páteční dopoledne. Už teď se na to moc těším.
1: A já
0: ahoj.
1: Si dám česnek.

vlnách signálu Cure, možná už se taky nemůžete dočkat pátku jako oni, Friday I'm in love, ale zatím je potřeba se spokojit se čtvrteční 16. hodinou, která tu bude za 3 minuty, stejně tak Lucka Sinková a nejnovější zprávy a po nich opět hity v rámci 80. léta, Kim Wilde, Whitney Houston.

0: nebo Opus.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A začínáme na D1, 191. kilometr ve směru hlavní město, kde došlo ke střetu osobního auta s motocyklem. Je tam neprůjezdný jeden pruh, a to ten pravý. Na D6, 8. kilometr ve směru Karlovy Vary, tedy na stále ještě výjezdu z hlavního města, tam se střetly dvě osobní vozidla. Přímo v Praze na Rozvadovské spojce jsou v sobě dvě osobní auta. V metropoli taky máme potíže v Davidském tunelu, kde je porouchané osobní auto a neprůjezdný pravý pruh. No a ještě míříme do Brna v Královopolském tunelu. Počítejte s komplikacemi kvůli odstavenému osobnímu vozidlu. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční odpoledne s datem 6. srpna přeje Lucie Sinková. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Alespoň to ukázal exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Demolice 11-patrové budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně začala. Majitel budovy dnes dopoledne předal místo stavební firmě. Teď je tu těžká technika. Ulici Vavrečkova pokryla folie, která má bránit poškození silnice. Částečně zřícenou stavbu bude firma rozebírat za pomoci speciálních nůžek od nejvyšších pater. Připomeňme, že budova 34 začala hořet 9. července a vyšetřování stále není uzavřeno. Počasí dál výrazně ovlivňuje Evropu. Sucho je letos jedno z nejhorších za posledních desetiletí. Nízké stavy hlásí velké řeky jako Labe, Dunaj i Rýn a bez vody jsou i menší toky a studny. Meteorologové navíc zatím výraznější zlepšení situace nečekají. Po krátkém ochlazení se opět vrátí supertropické dny s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Podle aktuální předpovědi by ale měly být jen přechodné. Ke konci srpna by se konečně mělo citelně ochladit a denní teploty by měly klesnout pod 25 stupňů.
0: Co se děje v regionu?
2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje spouští v testovacím režimu nový webový portál staveb, který zobrazuje dokončené, aktuální a pro daný rok plánované stavby na krajských silnicích. Zájemci ho naleznou na internetové adrese stavby.ksus.cz. Součástí je také plánovač trasy. Ten řidičům poradí, jak se problematickým místům vyhnout. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí se už těší na přípravu na novou sezonu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. V červenci využil na setkání se spoluhráči i dalšími zástupci klubu návštěvu letní ligy NBA v Las Vegas a od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do USA.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu bude srážek ubývat, teploty 21 až 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: A kromě muziky se za chvíli schladíme v takové věčné kryokomoře. O to se nenechte určitě ochudit. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám 3 minuty po 16. hodině. Příjemné čtvrteční odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

snímačích vám zní odpolední signál a jak nám zpíval Richard Marx, hazard, určitě se svým zdravím zbytečně hazardujte, abyste nemuseli jako přibližně 500 lidí po celém světě se nechat kryokonzervovat v naději, že jim budoucí technologie jednou dají druhou šanci na život. Článek odhalující tohle číslo mě celkem překvapil. Po právním úmrtí byla zmíněna 500 těl či mozky uchovány při teplotě minus 196 stupňů v tekutém dusíku pomocí procesu zvaného vitrifikace, který pomáhá zabránit vzniku ledových krystalů poškozujících tkáně. Dnes je věci neumí oživit a neexistuje žádný důkaz, že to někdy bude možné. Zastánci ale věří, že budoucí pokroky v nanotechnologiích, umělé inteligence a regenerativní medicíně by jednou mohly opravit poškození, které v současné době oživují znemožňuje. Uvažujete, že byste se taky nechali zmrazit? No, já asi zůstanu u tady toho světa. Bůh ví, do čeho bychom se potom probudili. Teď už přichází Kim Wilde a její You Came. Pěkné odpoledne.

0: Za 4 minuty bude půl páté, díky, že jste se Signál rádiem, a to i díky naší mobilní aplikaci úplně kdekoliv na světě, jako třeba pan Mirek, který nám poslal pozdrav s fotkou z Vrsaru. Upřímně jsem se musel podívat, kde to je, a jedná se o malý ostrov v Chorvatsku. Tak tam užívejte, i my zdravíme, ať už trávíte léto kdekoliv, klidně se přes apku ve vašem telefonu taky ozvěte. A jak tomu budu hrát další osmdesátky od Michala Davida nebo Toto Kutúňa. Dobré čtvrteční odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio.

odpoledního vysílání signálu Michal David s Disco příběhem a další část svého příběhu dnes začnou psát dva české kluby v boji o základní skupiny evropských pohárů. Shodně oba doma od 18 hodin v rámci konferenční ligy Jablonec proti lotyšskému RFS a o 60 minut později přivítá v předkole Evropské ligy Hradec Podlízátky favorizovaný turecký Bešiktaš. Držíme palce a pochopitelně vám přineseme z našeho éteru aktuální výsledky. Stejně jako ještě dříve čerstvé zprávy už za 19 minut.

0: Masquerade, Pink Floyd nebo Eurythmics, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio doprava.
0: Přehled, jak to jezdí, startujeme na D2, 40. kilometr ve směru Slovensko, kde je odstavený nákladní automobil. Osobní vozidlo s nákladním se střetly v Praze na jižní spojce směr Barrandovský most. Ve Spořilovské stejně tak srážka osobního vozidla s nákladním a ještě jdeme do Strahovského tunelu, tam byste se mohli zdržet kvůli porouchanému osobnímu autu a na místě je neprůjezdný levý pruh. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký čtvrtek přeje Lucie Sinková ze Signál Rádia. Jak už jsme vás dnes informovali, zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou na toto období roku nejnižší za posledních více než 10 let. Evropské zásobníky jsou naplněny z necelých 58%, zatímco loni touto dobou to bylo téměř 70%. Jde tedy o nejnižší úroveň pro začátek srpna od roku 2011. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně mělo začít dnes, ale nakonec to bude až zítra či v sobotu. Společnost, která je vlastníkem objektu, původně hlásila, že demolice začne odpoledne. Ovšem stále nebyly dokončeny přípravné práce, proto bylo nutné zahájení bourání oddálit. Řidiči, kteří pojedou směr Brno, ať už po dálnici D1 nebo D2, musí být obezřetní a připravit se i na komplikace. Silničáři totiž připravují další krátkodobá dopravní omezení při přestavbě mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 Brno-Jih. Rozsáhlý požár vegetace vypukl v dunové oblasti srbského Banátu, která leží asi 50 kilometrů východně od Bělehradu. Plameny už zničily plochu o rozloze 300 hektarů. Informují o tom srbská média s odvoláním na ministerstvo vnitra. K hašení bylo nasazeno 80 hasičů a 3 vrtulníky. Jejich práci komplikují nejen sucho a vedro, ale také vítr, kvůli kterému se oheň dál šíří.
0: Co se děje v regionu?
2: Novinkou v oblasti digitalizace úřadu přináší radnice Prahy 10. Na městských stránkách na adrese praha10.cz spustila inteligentního chatbota. Ten občanům usnadní vyhledání informací a komunikaci s radnicí. Nejde tedy o obyčejný a statický vyhledávač. Nový virtuální asistent je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém duelu proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. A disciplinární komise potrestala fotbalovou Spartu za výtržnosti fanoušků v Brně pokutou 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. K ránu bude srážek ubývat. Teploty 21 až 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: A ve studiu s vámi zůstává Lukáš Bláha a brzy spolu zjistíme, jaká potíž může nastat, pokud má někdo dlouhé jméno a příjmení. Což mi připomíná, že jsem ještě nepřál Odřiškám k svátku. Tak to napravuji a přeji všem pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Ladíte signál a i dlouhé jméno a příjmení může mít své úskalí. Vyprávět by o tom mohla jedna Američanka z Colorada, která se kvůli němu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž, aby se do nich vůbec vešlo, musí ve formulářích různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde o stejnou osobu, proto ji odmítá platit pojistné plnění. Carrie Ann Weinbergerová Murnilová, tak zní celé ctěné jméno a příjmení. Změna dáma má dokonce už připravené papíry s žádostí o změnu jména, ale s jejich podáním stále ještě váhá, jelikož se domnívá, že by přece neměla být nucena si změnit jméno. Ano, tak to se s ní dá v podstatě souhlasit. Mě by zajímalo, jestli jste prožili někdy díky vašemu jménu či příjmení nějakou tu patálii. Já se svým Lukáš Bláha jsem byl vždycky celkem spokojený, akorát ve třídní knize jsem byl poměrně na začátku, tak jsem to častokrát schytával. Vy si můžete vychytat další skvělou muziku, tohle jsou Rajcet Fred. Příjemný poslech.

0: Jestli padáte jako hvězda Dalibora Jandy, tak věřte, že pátek už je opravdu blízko, stejně jako půl šestá, krátce před ní je s vámi Signál Rádio a každý rok připadá na 6. srpen Národní den Root Beer Floatu. Ten oslavuje oblíbený severoamerický nápoj, který vzniká kombinací pěnivé bylinné limonády a kopečku vanilkové zmrzliny. To zní jako velmi dobré osvěžení pro letní den, tak to klidně zkuste a hlavně neodcházejte od vašich přijímačů, protože brzy zazní Magneťák anebo Phil Collins a Holly Johnson.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Máte ten správný odpolední signál, protože i dnes v jeho pozdním čase zapneme tento náš vzpomínkový přístroj.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát zazní píseň, která vznikla v roce 1985 speciálně pro čtvrté pokračování příběhu o boxerovi Rockym. Jeho velký soupeř Apollo Creed při ní nastupuje do ringu k tragickému exhibičnímu souboji s Ivanem Drago, aby mu nastolil, jaké je to žít ve Spojených státech. Zpívají legendární kmotr soulu James Brown pod názvem Living in America.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Parádní vzpomínka na fenomenálního Freddieho Mercuryho nás v éteru signálu dostála téměř k 18. hodině. Za 3 minuty je tu, to znamená, že ve studiu už taky se mnou Lucka Sinková má pro vás souhrn dnešních podstatných zpráv. No a v další hodině se opět můžete těšit na velké osmdesátkové hity Rod Stewart, Sandra a nebo Bee Gees.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale omrkneme tuzemské silnice. V Praze se nám roztrhl pytel s nehodami, pojďme na ně. V Dobřížské se potkala dodávka s osobním autem. V Kolbinově stejně tak dodávka versus osobní vozidlo. A ještě jdeme do Bělohorské, kde bohužel osobní auto potkalo cyklistu. No a s případným zdržením počítejte i na dálnici D11, 26. kilometr ve směru pro změnu, hlavní město, kde je odstavené osobní auto. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový podvečer přeje Lucie Sinková. Stát má podle nepravomocného rozsudku vyplatit Vladimíru Sitovi, který patřil ke klíčovým svědkům v takzvané jízdenkové kauze pražského dopravního podniku, odškodnění ve výši zhruba 35 milionů korun kvůli nezákonnému stíhání. Úřad se proti verdiktu brání odvoláním, které pražský městský soud projedná příští týden. Připomeňme, že Sita se v žalobě domáhá celkem 200 milionů korun jako ušlého zisku ze zajištěných akcí jeho někdejší papírny Neograf. Supertropické dny s teplotami nad 35 stupňů Celsia se do Česka po krátkém ochlazení vrátí, ale podle výhledu meteorologů do konce srpna by jejich návrat měl být krátkodobý. Na konec prázdnin dokonce slibují teploty pod 25 stupni. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Na tiskové konferenci po jednání se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců to řekl dnes německý ministr dopravy. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město a jeho organizace Kreativní Praha zahájili už druhý ročník pražského herního akcelerátoru a představili osmičku vybraných týmů. Program odstartuje dvoutýdenní letní školou, na kterou naváže 10 týdnů individuálního mentoringu. Zúčastněné týmy absolvují více než 30 přednášek, workshopů a také konzultací vedených odborníky z tuzemského i zahraničního herního průmyslu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po včerejším zlatu a stříbru juniorských kákářských hlídek dnes česká výprava na mistrovství Evropy ve vodním slalomu získala kompletní medailovou sbírku v týmových závodech kanoistů. Na zlato ve Francii dosáhli junioři Dominik Řežábek, Jáchym Hanzel a Tomáš Indruch. Ti zvítězili s více než 5-sekundovým náskokem před Brity. A stříbro získali juniorky Markéta Štěpánková, Barbora Ondráčková a Valentína Kočířová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu bude srážek ubývat, teploty 21 až 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, díky za aktuality a připomínáme si Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Vzhledem k tomu, že 6. srpna byla poprvé v historii použita atomová zbraň. Nejen o tom budou zanedlouho dnešní signály z minulosti, počkejte si na ně. Já jsem Lukáš Bláha a přeju pohodový čtvrteční podvečer.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: podvečerním signálu Sandra zněla, kterou teď střídá kolega Jirka Svoboda, protože ten má pro vás trochu z historie.
1: Posloucháte Signál Rádio, kalendář ukazuje datum 6. srpna a to byl v roce 1957 den, kdy začal fungovat první komerční ropovod. Roztáčím kola našeho stroje času a vydáme se dál do minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2012 dosedlo na povrch Marsu americké robotické vozítko Curiosity. Na Zem poslalo obrázky, které vědci považují za důkaz o kdysi tekoucí vodě. V roce 1984 se vědcům poprvé podařilo naklonovat DNA vyhynulého zvířete. V roce 1945 byla poprvé v dějinách lidstva použita atomová bomba. Byla svržena na japonské město Hirošimu. Na místě zahynulo 71 tisíc lidí. V roce 1887 zahájila provoz potrubní pneumatická pošta v Praze. Veřejnosti začala sloužit o dva roky později. A v tento den v roce 1822 německý prozaik Johann Wolfgang Goethe muzeu v Mariánských Lázních věnoval sbírku 84 druhů hornin.

0: Klasik na rádiu jste slyšeli Human League, Human. Za 3 minuty bude 6:30 a extrémní vlny veder letošního léta znepokojivě vysušují evropské vletoky. Jaderná elektrárna Pax na Dunaji byla dokonce pár milimetrů od vypnutí. Na neštěstí hladina řeky od neděle stoupla o 9 cm a maďarský premiér to dnes vtipně glosoval a pak, že na centimetrech nezáleží. Nám záleží na vaší hudební spokojenosti, proto za pár chvil uslyšíte 80-kovou Tinu Turner nebo Pet Shop Boys. Pohodový podvečer.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Podvečerní signál je to, co slyšíte, a kde se nejlépe ukrýt před spalujícím žárem slunce, no přeci ve stínu skal a stromů. Přesvědčit se vás o tom teď bude snažit kolega Luboš Dvořák.
1: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina, oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky, pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte z Zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem Kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník. Ze stínu skal a lesů zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: I s 19. hodinou vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha a přinesu opět pecky 80kového léta, třeba Smokey, Sabrinu nebo Aháče, a navrch se v příštích chvílích dozvíte, z jakého důvodu přibylo poslední dobou návštěvníků zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. Dobrý podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sabrina za námi, k vašim uším sliny podvečerní signál a vydáme se směr Kutnohorsko. Konkrétně je naším cílem zámek ve Zruči nad Sázavou, protože v horkých dnech tam vzrostl počet osob, které lákají jeho chladné kamenné prostory. Nechybějí mezi nimi vodáci, dávající si ve Zruči zastávku při splouvání řeky Sázavy. Kastelánku Zručského zámku Martinu Fialovou zájem lidí o prohlídky ve velkých vedrech překvapil.
1: Já jsem si vlastně ze začátku myslela, že když je hezky, takže budou u vody nebo doma a naopak jdou se vždycky schovat do zámku, protože je to kamenná budova, takže je tady pořád stále jako příjemná teplota, takže tady máme spoustu návštěvníků v těch letních dnech. Když prší, tak taky tady máme hodně lidí, protože se jdou zase schovat před tím deštěm do zámku.
0: Tak to je ideální kombinace. Já přidávám, že na zámku Zruč nad Sázavou je i středověká lednice s prostorem, do kterého se ukládá led vyřezaný v zimě ze Sázavy. Zatím je pro návštěvníky nepřístupná, ale do budoucna by do ní mohli nahlédnout například při různých doprovodných akcích. To by teprve bylo letní osvěžení. Jedno je teď tady už hned, ovšem v playlistu, to jsou Smokey.

0: 3 minuty před 7:30 jste ve čtvrtečním podvečeru na Signál rádiu a šup šup k vašim přijímačům i zítra ráno, protože to dostanete poslední možnost v tomto týdnu vyhrát knihu Mikulášovi Nevydařené cestálie a krásný nový hrnek s logem našeho rádia v rámci hry Ano nebo Ne. Je to takové tedy dva v jednom, dva dárky za jedno jediné správné slovo, právě buď ano nebo ne. Tak buďte připraveni, zítra ráno po 8 hodině budeme roztáčet kolo této oblíbené soutěže, počkejte si na to a mnohem dříve, už za pár okamžiků, taky signály pro radost, což je signál pro vás nechat si zahrát nějaký oblíbený song, buď sami sobě, a nebo někomu ve vašem okolí. 910, 260, 910, to je to správné číslo, hodit se vám bude už brzy.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, legendární hit z Říčného tance, a teď v našem éteru Signálu uslyšíme taky někoho přímo z řad vás.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Linka 910, 260, 910 totiž nezůstala němá a já na druhé straně zdravím Jirku. Ahoj.
2: Ahoj Luky, já tě moc zdravím do Signálu.
0: Já tebe, řekni mi, prozrať takhle na úvod, jak ty zvládáš vedra?
2: No prosím tě, asi jako každý, kdo to známe v těch fabrikách, jak je nachcípnutí, tak je to šílený. Ale naštěstí, že tady u nás máme řeku Úku, takže odpoledne hezky otevřeme si vycházený pivečko, pěkně si přebrodíme vodu, sice jako moc té vody v řece není, ale je to i tak příjemný. Tak, lehneš si, vyplavíš si tam jak korvaň a je ti fajn.
0: Takhle to má vypadat, přesně tak. No mě to trochu překvapilo, já jsem tady četl jeden exkluzivní průzkum společnosti NMS. Podle nějž téměř 2/3 Čechů snášejí vedra dobře. Tak já nevím, možná to dělali tuhletu anketu mezi lidmi, kteří mají neustále k dispozici klimatizaci. Jinak si to nedovedu představit, jo.
2: Je to mazec, jako já si myslím, že jako, víš co, Luky, já třeba sám za sebe, teda když mluvím, tak těch 20 až 25, že to je akorát na vejlety, ale když máš někde 40 stupňů, tak prostě já v tom nežiju, to není na kolo, na to, člověk je prostě zaletl někde ve stínu a čekám do Opravy až někde do večera, až je do Opravy dejchatelno.
0: Takže je to moc. Jakou muzikou ti osvěžíme, Jirko?
2: Já bych tě hrozně moc poprosil, Sisi Kéček, co se domluvili Megami.
0: Máme se směsici hitů, ano.
2: Ano, přesně. A já bych písničku věnoval pro naši princeznu Laděnku, ta má zrovna noční, pro vás hrozně ráda poslouchá, pro kámoše Martiasa, se kterým zítra jdeme do Trutnova, do naší oblíbené pizzerky, a v sobotu celou naší rodinkou budeme grilovat, takže hlásí 20 až 25 stupňů a to je právě to ideální naše počasí.
0: Souhlasím. Jirko, tak si to všechno moc krásně užij a zůstaň nám věrný.
2: Hele, se hraje hlavně ty 80-kový hity, člověk se aspoň cítí zase jako mladej, a zdraví i Terezku vaší.
0: Takhle to má vypadat taky. Krásně. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: 20 hodin k ním 1 minuta, vám všem ze Signálu hezký čtvrteční večer a dobrá zpráva přiletěla z Jablonce, kde domácí fotbalisté v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy přehráli 2-0 lotyšský Refes. Hradec Králové pak v rámci evropských pohárů o patro výš zatím po prvním poločase drží bezbrankovou remízu s favorizovaným tureckým Bešiktašem. Toliko oživá současnost, v našem vysílání ovšem půjdeme brzy do hudební minulosti pro 6. srpen. Počkejte si na ní.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Navždy král popu. Jestli byla 6. srpnová historie muziky spíše thriller nebo k smíchu, se právě teď dozvíte jedině na Signálu.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
0: Yesterday. Celé je nakopneme 6. srpna 1965, kdy vyšlo velmi očekávané v pořadí 5. studiové LPčko Beatles. Help zároveň posloužilo jako soundtrack k jejich stejnojmennému filmu a na albu představili i skvostnou baladu Yesterday, která se stala jednou z nejhranějších písní v historii populární hudby. Yesterday.

Přesouváme se za 6. srpnovým dnem 1988. V něm započala parádní 5-týdenní jízdu po první příčce žebříčku Velké Británie domácí zpěvačka Jasmine Evans alias Jas. Velmi pozitivně laděný song The Only Way Is Up původně spatřil světlo světa v roce 1982 v podání soulového zpěváka Otise Claye. Jas s ním dokázala takové divy, že šlo o druhý nejprodávanější single celého 88. roku ve Spojeném království.

Třetí vzpomínka má žel smutný charakter. Před 22 lety byl Rick James nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles, když příčinou smrti bylo srdeční selhání. 56-letý zpěvák a skladatel ponejvíce zabodoval hity Super Freak a Give It To Me Baby. Prvně jmenovaný odmítla vysílat MTV z důvodu vulgárnosti videa, které nezapadalo do filozofie stanice. Riff z něj ovšem posléze nadmíru proslavil MC Hammer.

0: I krátce po půl deváté, přesně 3 minuty, je s vámi Signál Rádio a noc ze středy na dnešek přinesla nad část Česka nejen tropické teploty, v Klementínu pražském dokonce teplota neklesla pod 26 stupňů, takže to byla super tropická noc, ale taky bylo vidět opravdu bleskové divadlo. Ještě před příchodem studené fronty se ve vlhkém a nestabilním vzduchu vytvářely lokální bouřky, které díky častým bleskům nabízely neobvyklou fotografickou příležitost. Za vhodných podmínek bylo totiž možné zachytit současně aktivní bouřku a pás mléčné dráhy. No a pokud jste příznivci pohledů na nebeskou oblohu, pak si určitě zakroužkujte 12. srpen, protože v podvečer už za necelý týden bude viditelné zatmění slunce a následně i meteorický roj Perseid. Takže opravdu je na co se těšit, co se týče i z našeho playlistu dalších 80. Alphaville anebo Lionel Richie. Dobrý večer.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Ve večerním vysílání signálu jsme se s Alphaville protancovali až ke 8:45. To znamená, že já se s vámi pomalu ale jistě rozloučím, ale ještě čerstvé informace ze sportu, konkrétně z trávníku. Fotbalistům Hradce Králové se zatím v rámci třetího předkola Evropské ligy v prvním utkání nedaří využít přesilovky proti Bešiktašu Istanbul a v závěru utkání prohrávají 0-1. Držme palce, ať se jim to nakonec povede. Já držím palce vám, aby se vám vydařilo zítra si u nás vyhrát ve hře Ano nebo ne hezký soutěžní balíček obsahující knihu a hrníček. No a těším se zase zítra ve 4 odpoledne. Ahoj.
1: Signály z regionu.
2: Náhodná setkání před reportážním mikrofonem Signál rádia jsou bezprostřední. Stejně tak to bylo i s hercem Lukášem Vaculíkem. Ten letos v létě začal cestovat s novým divadelním představením Zámecký hotel inscenovaným pod večerní oblohou.
3: Stíháte ještě nějaké natáčení cestou? Nebo je teď
4: no, letos ještě asi točit budu něco, ale jinak se snažím potom přes to léto ne, že to tak vychází, že mám vlastně takový jako třeba měsíc a půl volno přes to léto a to bych si chtěl udržet. Letos to asi nevyjde, protože se bude točit pokračování něčeho, co jsem slíbil, že se to zúčastním, když se bude pokračovat, tak v tom budu a jsem rád, že v tom budu, ale příští rok třeba už bych si to volno nějak víc ohlídal.
3: No, když máte volno, tak co děláte?
4: Tak hodně to času trávím v Chorvatsku, u moře, anebo tak jezdím jezera, nebo tak různě nějaký výlety na kole.
3: Prostě aktivní, aktivní odpočinek.
4: Tak na střídačku. Na půl aktivní a na půl i trochu lenošení.
3: takže zahrádka a chalupa.
4: Ne. Občas musím někde posekat trávu. Do toho se ještě hecnu, ale jinak ne.
3: Tak já vám děkuji, přeji krásné léto.
4: Děkuji, taky.
3: To byl Lukáš Vaculík.
2: Klidné léto i vám přeje Luboš Dvořák.
1: Signál rádio. Hity osmdesátek.

Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo gypsy, kamín, klarin. Tak, to zdá, že to není štěstí, ale...

0: prachy si nakoupíš.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: jeho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.